Aj šandár prukľati, znali nevečkom naňaty, že byl im snúči uľaty, starost.

nohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletěla.

je s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: Tak, toto bol pre Aliba Sável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarity Bašável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.